Z oseny stely louku šťahnuť hrézna, pachnuť až pěny. I slivánka svíža, fľašku cerbeny. Kerty podkarpatský, jablka, hrušky.

Pozdravljam všetkých slucháčov Rádia Lev FM. Pripomínam sobi, jak to iniciatíva ušla ne od mňa, lebo od Gambára vlastnilo. I jak im chcou, že tam zavol po listu svojho imena i na zvyska. Ale to je povíte, jak by kus cínalo. No to je poniž vypadat po listu, že Jaroslav Cochanovský.